Sive Jean Vesova, tak reka tutun titul a Vesela, so tretisch mnoze Jensa přes Vedro, pretač pak vam na Vulade, bo z vami na Vulade, poladam tu hišče naš hučpne Vubirk. Mi zaso stisknoje, tak reka titul Stefanie Klosec. Podro z živenja, dunna z nami Ralf Bumi Bozi. A v lečo sem tvoja, tak reka titul Anna-Maria Bretschnederec. Na všetke tuto smirve smiečo so, hač do šestčich veselič.

0: ja was das knuja.
1: A kak dale, dje, to muž vam vizorec, so vi, přeto še punželu, s Janom Rehorjom, kotruž z nami ešte raz názornje do Delan poladnje.
2: NDR Sachsa, serbski rozvoz. Sport.
3: Prinje koparske mústvo Sokova Ralbice Hroki je okresne pokalne dobyče 2026. Cuk šeftrenaria Kristofa Gloksena přesadži so sobotu večer přečuvo okresnemu mištri z našec dobru 6-2 po podlešeniu. Kristof Gloksen.
4: To mústvo je fenomenálne. Mústvo všetko to vyrili, mústvo jara uvele kamene do puča krili runde posledné pol leta. Ale to mústvo je ne mústvo, to je ne dôsvo, to romáže džarža, to si tie džence vidí. Mústvo všetko to vyrili, hače posledné sekunde, prinný rasti tak ke mus vertrennen gut scho opraude je na jednota
3: a to widzach u sobotu wieczor przy tropiskich temperaturach nidje 580 psiladovario po zastatku 01 ralbičanu bieso sudnik za przydatne reine czas jesac mincino rosuju dokes rajachu hostcho druhich pecha 40 minci nach wiazore rase na czas s pokutnym kopom vúrona Sulšečan dok šota v 104. menšinie k 1-1, tak zo dobieše so ište raz 25. menšinov rač. V tutej pou hodinie miachu delanscy Sokoljo lepše energijové rezervy, dokež bieštaj trener Kristof Gloksen a co-trener Tomašicka klevernišo rajerio vúmenivoj a zamenivoj. Tak napríklad Pieskečana Kšeščana Bemaka a Radborčana Richarda Schneidera, kotrajš oba hižo v prinim počasu podlešenia za Sokov Trechištaj a koli je smier pokalne dobeče Stajištaj. V zajšvých 15 letách sú ralbičanci Sokoljo 5 razov končnú rúd odspeli a 4 razy dobili, prinný kruč pak doma v Delanách v Svojskym stadionie. Finále Holcov a Žonov mes mústvom aj BSV Vúžica Kulov a koparského tovarstva Otendorf Okryla dobehu koparky z Otendorfa Okryle z 2-1. Mištorky Rajno zjednočenstva BSV Vúžica Kulov pak troštvachu so zdobečo mištorstva, taktiež serbska koparka Vianea Paškec z Kulovca.
5: To by jara napinace dara, lade šupot, haj hadun přečenik vyšede jara silne. To sme musno hledor vidjeli, so to jara napinace buče dara. Ale to las mu spokojom, de horde na nas, to sme mu tun finale docpili. Vyzo je to troško přesvapiace za nas, ale tak je o šport, tak je o kupajnca, haj, tak to je.
3: Zvostanie ište finále starých kniezov LSV Hore Vojerovský FC 1-4, hižo do počasa Vojerovčenio z 2-0 na vedovachu, oni bychu jasný favorit, dokež zasadžichu nekotrých rajerov z prinieho mústva, štož nebe zakazané.
1: A tu ište len vezo vútrovnú gratuláciu do Delan, ralbičenio sú dobyčerio pokálneho finála. Lica pola sebie doma, kaže nam brunje Jan Reho v športových vúsledkách rek. Dženca zaso raje potom nímske národne mústvo přečo Paraguaj na po jednačích môžete si partiju obladať.

0: Všetné hačnetko ráno kolu abo kofi pijete, kýba čaj abo vodu, dajte si na každý pát zesvodžiť tiež vašu snídaň so srbským rozvozom s dobkom na pošestčích netko naše povestče dávaja.
1: Srbský rozvoz povestče v studiu Bettina Wenderotová.
2: Dobré ranie. Viac ač 2000 ľudí je si sobotu a včera staviznú vo krabače kúriavie samoty čonem kumcu obľadalo. Potom zo je so 2004 a 2020 nový cyklus krabatovie staviznú s titulom Na spočiatku je svietvo zahajú, kýž by potom loni s vodochom na orota pokročoval, raja lica cíči džil cyklusa. Nimo profiu stejí tiež lica viac ač 60 člajku z čoného kumca a v okolínu na jevišču Najstarša rajaka je 80 let stara, najmúča 8. Nimo vojerovské je drasty skyčia so přiladovariam tiež lica viacore serbske stučky a texty. Hač do 19. julia raja staví z nôho krabače, predstajenia sú upředate. V osada malom veľkove je čera na 257-letné obstače bratrúskie jednoty veľsú spomínala. 130 opetovariu so na svedženským dňu v obdžili. Tis 17. 1.5. bychú pobožní Serbia budyského kraja po smerči rábie von Gerstofa z Čichojnce do malého veľku a přečanili. Tam jim Serb Matej Dúhy nové domicílsky Češe. Na svedženských kemšach včera byše džil pridovania tiež serbskorečne. Dr. Lubina Malinková přednošovaše vo staví z nach sudlišča a skiečbni na jeho vúznam za Serbo, kaž tiež na mezonárodný vúznam. Hač do 1942 je dohromady 2000 dječí misionárov malým veľkove do šule kodživo. Lične Viki Remeswa radvoju na dvorništu inkluzije. Je sobotu niedže 200 ľudí opýtalo trochuja organizátorojo. Ladajo na vúžadanie rekordnie hodcoty sú s tým spokojom. 16 regionálnych remesníkov je svoje produkty poskyčilo, napríklad kožane a pielšové, pčokace a hončarské tvory. Džiči môžachu na stáciách páslič a tiež v okvodženie by je možné. Klietu chcieča tajke Viki vospytovač, potom pak pozným liču abo na zemie. Duchovný rada a farar Johannes Magíra vosvědčí dženca kulové se svědženskými kemšemi svoj železný měšnický jubilí, štož oznamenia 65 let služby jako duchovný. Miestom jedu na 90-letný je Erfurtče teológiu studoval a bu 19. 61 na měšníka usvědčený. Stácie skutkovania ako kapvan a farar bychú napríklad Bášť, Bísko a Grotk. 15 let toho byše tiež farar putnické cokve Zorelského biskupstva Nový Cali. Z leta 1998 je farar Magíra duše pastor Kulovské vosadže kež tiež zvonkanie. Viace vo jeho vosobe slyšiče mestrujím bydlk nasedom. Prvne koparské mústvo Sokova Rajbice Hoky je dobylo v okresne po KL 2006 a 2023. Cuk šeftrenária Kristofa Gloksina přesadží so sobotu přečivo v okresnemu mištri z Našec do Brúše z C2 po podlišeniu. Zajšvých 15 letach sú Rajbičanci Sokoljo 4 ráze finálnu pokalnú rú dobili, prvný kruč pak doma Delanach v Suiskym stadione. 580 přiladuariu je rie sobotu večer zčiovalo. A to one bychú naše povieššie, kýž namákače tiež na našich internetných stronách a dámotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Hej, dženca, vôstanie pomručené cíve džien stajne zaso maso rímač a dišťovač z džila tiež nevedra sú vyššené a tiež dženca zalize živé slibrohyšia raz vokovo na 31 stupňu maximálne.
0: Na pučach a nádrohach šitko klopve, ale kečpu šitkým tým, kociš nás Lipsku runie svyša, tramvajky tam dále nejedú. Poprom však kociš to dženca noce hižo šitko zreparované mieč, ale tak celé sa to ište šľahčivo neje. Po takým tramvajky pod svým Lipsku vokomikne dále nejedú. Tam je horcota prevujke škode nadživava.
1: Serbský rozvoz.

0: A na Rianepuč môžete sa dženca tiež do Nebelčic podať. Tam vítaja vás, Zadkulario.
1: Zadkula.
2: Prenie dve stáci z tej sožno minovoj, s tým je naša bičtúra Zadkule potekým úspešne zabežala. Modro-červená bila, to nie je nož moto, když naša úbranka za bulom honí, tež na C-čej stáci v Nebelčicach veselíme sa na váš outfit v našich serbských barbách, keď predsa zetkáme sa 17 hodín cíceči, s dubkom 6 čich sa potom prinjara zavízda. Športy zdá!
1: Zadkula!
3: Nič sa več.
4: Čen sa večo.

A če odlas lužo, tak do cokvi kvatali konstadžinja, to možu vam tež rec, cokvi se menujce nimale pocovi zakski k tomu přeprosili, tak navšikvat tež ve Vojerecach, tam je Vosada, respektivně Fara, Martina Lutera k tomu přeprosila, zapala nich vokvodnič konstadžinja a tu poskyt k sudri tež dost a na dost lůži vůživali. Napoje jsou tam měli kež vodu a kvodny čaj. A Cooling Center je Vosada Martina Lutera do měnovala tam v Vojerecach. Úspěšný projekt při 40 stopňách potekin.

0: 6 minčinu. Došestčiche, a tuž přepodam nitko svojo Anne-Marie Simonovi na doku a zamovitosti serbsko-evangelsko-vosadného zjazka ma ona na božne svojo.
1: Na božne svojo.
2: Lubi či posluchajo. Ja myslu, kujždy človek pyta se přikvady. Přikvad je za nas kaj škoda.

0: Dženca to svedča kulovie vosebite mešniski jubilej. Farao na vomenku a duchovne rada Johannes Magiera ma svoj železny mešniski jubilej. 65 let skutkuje tu hižo jako duchovne. Diana Fručec Gremichova je jubilára hižo minenem tydženju zetkava.
1: Reinče kemše v kuloskim skutku svjatého Adalberta. Boromejki steja ve vaukach kapavki každéž dalšej výrivy. Do votanišča přistupí fara Johannes Magiera, kiž nydom ze silnym vosom do prenieho kirluša sobu zakantori. A vone muž, ze širými vosami a po postavie trochu menší, je vopravdže hižo 65 let duchovne, to byše mysl, kotraž mi nydom domo zoskočí, jako zade při małych pištelach stejach. Duchovne neskutkovaše z cva staré mučne abo pomavy, z kerie byše Boža mša lohka a vútrobita, haj samo agilna. A vonu hibičivosť česča se tež kulusce vosadni.
2: Dokéž ja hustojú sredu, kde sme muže jo dživému v okolo církve, to veľa dživa, a to všinže, a džoka taký mladý človek, ľubo baskú mycu, a ja sa še smiju z nás dala. A pa ja pa ja fara, sem fenomenál vôžte unmenky. Ja ľubo tak ráde mám, taký človek, taký dobročov. Je veľké veselo.
1: Po přežonovaniu a vúčahu ze skapavky mi fara Magiera skrotko přinygne pokazujo na předrum na kudbie korunie, zoso tam, kbie sađe zetka moj. Štú popravom fara Johannes Magiera je. Narodžiu byše so 1905 a cíceči ve Vrocławiu a studovaše ve Erfurtče teologiu. Vúsvičene bu 1961 a nastupí kapvanstvo ve Baršču a Bieskovie. Rúnie tute leta bych vúžadace, mi fara Magiera poveda, dokéž byše to vosrieč NDR-ského časa a kraj mieše malo výrivých. A tuči bych ju ešte po cvým regionie rozvojene. V Grotku převza potom 10 let miestnosť vosadného fararia a skutkovaše 15 let jako fara ve Putnijskej cirkvi Zolarského biskupstva ve Novej Cali, štož byše jemu vosibie vútrobita náležnosť. 1998 poda so do rentnarského živenia, ale nic na vumink. Nimale 30 let dlho živa miestem ve kulovskej vosadže a zvonkanie jako dušepastor. Jeho přečelne slova, pounie vede a správnie rade, sú přeco rade vítane.
3: Na to som môj všetce spúšiť, když kruze duchovný čas nimaža, alebo obše veľa živa. Fara Magiera, Schätze, Saskotschi.
4: Ja, wenn ihr schätzt, Morde, was da, das ist ein Jiveka, agilen Wunsch, schätze, ja, wenn ihr die Maceschko Kavelbo hat, das ist ja im Schoß, das ist ein Radio war, wenn ihr so der dritte Mischte, ja, wie ich gerade ein Puputschu, ja, schätze, Pschätschelne, also, das ist, schätze, der Schuh ist das, ja, und die Setzkasch hat, da, ja, Rene.
1: Ferrari Johannes Magiera je přes civilita Jaražel, so nista jeho starší, tedyše jeho vúsvičení na myšníka doživývoj. Nietko so nádžia, zostaje mu nan a mač, kajž před 5 a 60 letami z druhého miestna při ním. Tak môže fara Johannes Magiera, dženca doprudnia ze 1 a 90 letami, svoj železný myšníský jubilej ze svedenskými kemšemi v Kulově vosvičič.
0: Diana Fritschitz-Grimichova rozpravieše nám vo dženstnejším vosebitým miešnickým jubileju v Kulovie. A k tomu ešte krotký dodavk. V Nemskej zmieme lieca celkonia 30 miešnických svedčí z ňou a s tým 5 viac hač loni sa nozmiatiš voni. Za 65 let celé vosebitý jubilej. A s tým je Bedl na 7 Serbský rozvoz. Praje dobranie s Bettinu a Katkou.

0: Ej, Mira, cool neue Triermarsch.
1: Bava jo, proje fetzig. Miso deich, Lubia?
0: Minitaj, stute babu talapše jara napadnu. A triach so spodju ne beha. Su mi guspšo vulke. Nesem spokojom z nimi. Meach svoje stare trier račo.
1: Desti mi džirami.
0: Haj, Beno. Nisem so dere čua. Te bichu kaj štajka druha koža při behaniu. Čia lani si si potom žane vupitava, ki su bule kajž vone. Dokeš ne bych sobu. Naša mač minješe, zo treba nuje trija a je tute cile jednore kupiva, jako by mišče. To najhorše pak je, zo je moje stare, džoki dla, nudom prič čisnuva.
1: Džoki? Mira, tvoje stare trije su na koncu kaj sandale vupadali.
0: A kujde raz, gdy smy kopan surali, se stonowa, so ci palce bola, dokud se z nimi direktne do pula kopała.
1: Der je se kopańcu narečiš teja. Ty by mě tři ište posvědčiš, prede hači přestoka nimo.
0: Máš pravje. Snač so mi tla lepje, Lubia, jeli so z nimi dere raje.
1: Teja, raj kemni!
0: Jo, máš! A pasu nudom daleke mirje. Haj, sem dobrej pozicii.
1: Jule, masz!
0: Ha, nitko cel, Mira! Rota!
1: Nie, bulje nimašo. Nie, so rotam sewa bližio.
0: Ale sem tola widziała. Kak su so wone časli. Wone rota definitivne trichiva.
1: Trichiva je oprodje je. Ale nic, bulo.
0: Kak to minisz? Mira, čo dla tak hinkáš? Ty by po môj pravý tríhič. Tu ne mi vodliečal, ako som do búľa kopnula.
1: A netko leží tam v rotách.
0: Prajach tola, tríje sú mi převúľke. A so mi nelúbia.
2: Vozmu šo zase ročo, tyž nemôže s nimi pravý kopen súrač, nie sú to žiadne dobré tríje. Yeah!

0: Watermelon sugar. Napos et Miche.
1: Srpski rozvoz. Povieste. V studiu Bettina Wenderotova.
2: Dobré ranie. Viacej ač 20 ľudí je si sobotu a včera staví znovu krabače kúriavé samoty čornom kumcu obľadalo. Potom zo je so 2024 nový cyklus krabatu je stavizny s titulom Na spočatku je svetvo zahajú, kýž by potom loni s vodochom naurota pokročoval raja lica netko cíči džel cyklusa. Nimo profiu stejí tiež lica viace hač 60 šlajku z čorného kumca a v okolíne na jivišču. Najstarša rajaka je 80 let stará, najmúča 8. Nimo voje rúsky je drastusky, či ja so přiladovariam tiež lica viacore serbske stučky a texty, hač do 19. julia raja staví z Nôkrabače, predstajenia sú v upšedate. Vosada malým veľkúve je čera na 257-letné obstače bratruskej jednoty veľsú spomínala. 130 či vopituáriu sú na svedženským dňu v občili. 17 sú jedna pústa, bych u pobožní Serbia budyského kraja po smerči rábie von Gerstorfa z Čichojnce do malého veľkúva přečanili. Tam im Serb Matej Dohy nový domicílsky Češe. Na svedženských kemšach včera byše džil pridovania tiež serbskorečne. Doktor Lubina Malinkova přednošovaše vo staviznách sudlišča a skečbni na jeho vúznam za Serbo, kajž tiež na mezinárodný vúznam. Ač do 1942 je dohromady 2000 džičí misionáru malom veľkove došle kodživo. V Hokách je tamniša vonjová vobora sobotu, so je 120-letné vobstače. Svičiva. Od popudňa byšu jako gratulanča viacore susodne vonjove vobory na vopyče, tak možach u oborníku miestrujem Zvoklic, Bušic, Nesvačidva, Nuknicu a Kruščic vítač. Modžinská vonjova vobora Kruščicu pokaza přitomným nekotre zvučovania a Nesvačanská vobora demonstruvaše naložovanie vosebitej techniky při vúrezaniu z nezbožených jezdžidvov. Lične viki remeswa radvoju na dvonišu inkluzije je sobotu nije 200 posta ľudži vopytawa. Trochu ja organizatorojo. Ladajo na vúžadanie rekordnije hocoty sú s tým spokojom. 16 regionálnych remesníku je svoje produkty poskyčivo, napríklad kožane a pelšove, pčukace a hončarske tvory. Dieči môžachu na staciach paslič abo sovokvodžič. Klitu chcieďa tajke viki vospitovač, potom pak poznim liču abo na zime. Prvne koparske mústvo Sokova Rajbice Hoki je dobyvo v okresne pokal 2026. Cuk šeftrenária Kristofa Gloksena přesadží so sobotu přečivo v okresnému mištri znašec Dobruše ze C2 po podlišeniu. Zajšok 15 letách sú Ralbičan z Sokoljo 4 razy finálnu pokalnú rú dobili prvný kročpak doma dela na svojským stadione. 580 přiladuáriu je sobotu večer z Čilovalo. A to one bychu naše džensniše poješče, kýž namákače tiež na našich internetných stronách abo damotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Aj s blakami je so dženca narano kytro silne podišťovalo cvý džin čanu mručele po kraju, kýž noša dale tiež žila ešte nevedra abo rímania a živé slibro hýba so dženca ešte raz mes tužnými 27 a 31 stopnemi.
3: Hej, Bettina, je to rovne inžo rekva. Je sa dženca ráno trochu silnejšo dešťo, alebo proč je silne dešťo, alebo tu už ešte raz džak při posluchace z Miločic. Ona je nám zdeliva za mejachu tam 3 až 40 litrov, tež z Pančic Kukova sme inžo ličbu dostali 30 litrov. Tam bychu, a to v úskutku je sa vieza tiež na drohy. Našim koncu je tak daleko šitko ok, ale pola Grosenhajna tam je jedna droha ižo přepfavená. Po dvu bývo som a 90, tam nemôže čieť to pak je zvonka našeho revíra, co rec, a tu již pala nás je ještě všetko poradku.
1: Serbsky. Serbski rozvoz.
3: Kako dešče da bi pola vas? Pisajče nam, abo zvonče.

Nětke lečos, bivaši runje Elena, a v leču šakujetiš protočka, všetco kopače pelnena. Tak například, so dženco zase volejbol raje, je to ceta stacija Bičture Radio Zadkule Nebelčicach. A tam vesela so tež dženco zase na vose bite outfit. Dženca je hesvo Pujče serbskich barbach po takim modro-červeno bive. Kaž přeco je zetkanje na pol šestčich za mústva a s dybkom šestčich se potom prinja raza vizda. A od večera 8 do 10 potom tež Radio Zadkula live vuseva. V Radvorju je dženca sakske nutskone minister Armin Schuster s hosčom, k tomu přeproša CDU gmenského zjazka všich zajmovaných a to večo 7 do Radvorskie vonjovie vobory. A minister přeproša na rozmovu a se tu již vůrazně přije diskusiu, prašenja a namete. Vokličanske dekanatne duše pastorstvo za džiči a mođinu te poskyčuje dženca kubvanje k prevenciji přečivo seksualizovanje namoci, a to od napu pečih do cibidlki na osim v Vokličanskim domboskovom domje. Za tuto zaradovanje možete se ište přizivić, přizivinje namakače na internetnej stronje katolskoho posova. V Vojerecach zetka so jutze mieščanska rada po podniu pečich na žoli radnice Vojerecach. A Malešecach zetka so gmenska rada 7 jutze ve viesni zetkavanske rumnosti. Česač minčinu do sedmiche. Dobre ranje. Z Betinu Venderotovi poladnieme nedom do Čornoho Kumca. Všetčenia si rejka, ja si doveria, som ja za ja.

0: Bila na 8 je, v veliki konstitucija biše to tiž v Delanah, v Ralbicah, tam šako je so pokalne finale vuhal, tiž v veliki spektakl kuo voku o muži, najprej da šako so přemyslovali, ač muža z cva nedželu rač, a potom so tiž vopravdu na sobotu přesuneli horce tydla, večo šestčih potom so Delansce kopar jo zabulom honili, v úsledky, má tu za nás Jan Rehau.
1: Prenier koparske mustvo Sokova Ralbice Roki je okresne pokalne dobyče 2026. Cuk šeftrenaria Kristofa Gloksena přesadži so sobotu večer přečubo okresnemu mištri z našec dobru 6-2 po podlešeniu. Kristof Gloksen.
2: To mustvo je fenomenálne. Mustvo všetko to vyrili, mustvo jara uvele kamene do puča krene runde posledné pol leta. Ale to mustvo je ne mustvo, to je ne dorostlo, to romáže džarža, to si ty džencevi, že mustvo všetko to vyrili, hače posledné sekunde prenier rasti tak ke mus vortrennen gut scho opraude je na jednota
1: a to bijachu sobotu večer při tropických temperaturach nije 580 psiladovario po zastatku 01 ralbičanu bis sudnik za přidatne reine čas jesač menchino rosujiu dokeš rajachu hostčov druhých 45 menchinach viacore rase na čas s pokutnym kopom Vúruna Sulšečan dok šota v 100 a 4. menšinie k 1-1, tak zo dobieše so ište raz 2-15 menšinov rač. V tutej pou hodinie miachu Delansce Sokolio lepše energiové rezervy, dokež bieštaj trener Kristof Gloksen a co-trener Tomašicka Klevernišo rajerio vúmenivoj a zamenivoj. Tak napríklad Pieskečana Kšeščana Bemaka a Radborčana Richarda Schneidera, kotrajš oba hižo v prvním počasu podlešenia za Sokov Trechištaj a koli je smier pokalne dobyče Stajištaj. V zajšvých 15 letách sú Ralbičanci Sokolio 5 razov končnú rúd odspeli a 4 razy dobili, prvný kruč pak doma v Delanach v svojským stadionie. Finale Holcu a Žonov mes mustvom aj BSV Vúžica Kulov a koparského tovarstva Otendorf Okrila dobehu koparky z Otendorfa Okrile z 2-1. Mištorky Rajno z jednočenstva BSV Vúžica Kulov pak troštvachu so zdobečo mištorstva, taktiež serbska koparka Vianea Paškec z Kulovca.
3: To by jara napínáce dára, láte šupoty, haj hátun přečelník, byšte de jara silne. To sme musno chredetovo vidjeli so to jara napinace budget da halle dollar smo mo spokojom de horde na nas so smo mo tun finale dutz beli wiso ja da fruschka chesva platz za nas halle dakio sport dakio kupensa hai dakto ja
1: Zvostanie ište finale starých kniezov LSV Hore Vojerovský FC 1-4, hižo do počasa Vojerovčenio z 2-0 na vedovachu, oni bychu jasný favorit, dokež zasadžichu nekotrých rajerov z prvního mústva, štož nebe zakazané.
0: Športové vúsledky konca týdenia zimaše za nás Jan Rehau.

Kaž se, či če hočite mladaje muže na jara vysokim nivouje, tak piskachu napríklad tiež argentinske tango znato komponista Astora Piazzolle. Mladaj hučbnika je studujete tučasne zromadne na vysoké šuli za hučbu Franca Lista ve Weimarie a jeli so zasvoraz ve Vúžice hučitaj, potom je to na každý pád vopita hodne, nic jenož za ľubovariu klasické gitare, ale tiež za všetkých damných. Sobotu večer su publikum hižo na kultúrnej zárode vopku zvali.

0: Zadkula.
1: Prinje dwie stacji z tej sożno minowoj, z tym je naša bičtura Zadkule potek im úspěšne zabiežała. Modro-čerwiena biła, to nie je noś moto, gdyż naša ubranka za bulom honi, tež na CČ stacji w Nebelčicach veselimy so na váš outfit našich serbskich barbach. Keď předso zetkamy so 17 hodin cíceči, s dupkom 6 so potom prinjara zavízda. Športy zdar!
0: Zadkula!
2: Nic zavič.
3: Ženca večo.
4: Ach, ale, što máš ty ženca večo předvíčo, ne? Ženca je pondělá. To dala vizo jenoš.
5: Zadkula bič.

0: Dženca po takim od večera šestčich so raja od napo šestčich moža so mústva přizivič. Netko pak je najprv raz napo vosemich.
1: Serbský rozvoz. Povězče. V studiu Bettina Wenderotova.
2: Dobré ranie. Viace ač 2000 ľudí je si sobotu a včera staví znovu o krabače, kúriavie samoty čonym kumcu obľadalo. Potom zo je so 2024 nový cyklus krabatuje staví znovu s titulom Na spočatku je svetvo zahajú, kýž by potom loni s voduchom na urota pokročoval, raja lica netko cíči díl cyklusa. Nimo profiju stejí tiež lica viace hač 60 šlejku z čorného kumca a okolíny na jevišu. Najstarša rajerka je 80 let stará, najmúča 8. Nimo voje ruské drasty skýčia so přiladovariam tiež lica viacore serbske stučky a texty. Hač do 19. julia raja staví znovu krabače, predstajenia sú v upředate. Vosada małym Wielkowie je čera na 257 letne obstače bratruskie jednoty vełsu spominała. 130 wopytowariu so na Svědžinskim dniu wopčili. 17.1. bychu pobožni Serbia budyského kraja po smerči rabie von Gerstorfa z Čichojnce do małego Wielkowa přečanili. Tam im Serb Matej Dohy nowy domicilski češe. Na Svědžinských kemšach včera byše džil predovania tiež serbskorečne. Doktor Lubina Malinkova přednošovaše vo staví znach sydlišća a skečbni na jeho vúznam za Serbo, kajž tiež na mezinárodný vúznam. Hač do 1942 je dohromady 2000 džičí misionárov malým Wielkowie došle kočivo. V Hurkach je tamniša voniva vobora sobotu svoje 120-letne obstače osvědčila. Od popodňa bychu jako gratulanča viacore susodne vonive vobory na vopyče. Tak možachu voborníku mestrujem Zvoklec, Bušic, Nesvačidva, Nuknice a Kruščic vítač. Modžinska voniva vobora Kruščice pokaza přitomnym nekotre zvučovania a nesvačanska vobora demonstruaše naložovanie vosebitie techniky při vúrezaniu z nezbožených zježdžidvo. Duchovný rada a farar Johannes Magira vosvědčí dženca Kulově se svědžinskými kemšemi svoji železný měšnický jubilej, štož oznamenia 65 let služby jako duchovný. Mestom 1.9. letno je Erfurtče teologiju studoval, abo 1.6.1.6. na mišnika vusvičeno. Stacije skutkovania jako kapvan a farar bychu napšikvat Baršč, Bisko a Grudk. 15. leto byše tiež farar putnískeje cokvě Zorilského biskupstva Nové Cali. Z leta 1998 je farar Magira dušepastýr Kulovské vosadže, kež tež zvonkanie, viace vo týme slyšiče dženca z Nova Cibilky na osom. Prvne koparske mústvo Sokova Rajbice Hoki je dobylo v okresný pokál 2026. Cuk šeftrenária Kristofa Gloksina přesadží so sobotu přečivo v okresnému mištri z Našec do Brúše z C2 po podlešeniu. Zajšok 15 letách sú Rajbičanci Sokolio 4 razy finálnu pokálnu rú dobyli prvný kročpak doma Delanach v Suiskim stadione. 580 přiladovariu je rie sobotu večo z Čihuahua. A to one bychu naše džensniše povieščie, kýž namákače kompletne vizotiež na našich internetných stronách a domotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca vostanie tužno a miniaty cíve džen, co stane zaso deščuje z džela samoty ze silnými švielemi a z neviedrami, a to šo dženca při maximálne 1,30 stopniach.
0: Všetko klopve, všetko beží na pučach a na drohách našim kuncu, ale všetkým lípšanám nemôžu ešte ničo no hej, lepšo recač, zo vaše tramvajky dále nejedu. Horcete dla bohotam kolie v obškodžene, tam je asfalt do koliju bežo, tudi bi se najprej raz zaso vučiščič a tam vodstronič, tak do veste tramvajki ne jedu, čera jižo cebe džen jeli nesu buse, pak tam tramvajki narunaja.
1: Serbski rozvoz.

0: Anitko poladnjemy do kuluwa, tam svecha dženca cyle vosebite mješniski jubilej. Faro na vomienku a duchun rada Johannes Magiera ma svoj železny mješniski jubilej. Pečaš 60 let skutkuje tuž jako duchunne. Diana Fručec-Kremichowa je jubilára hižo minjenym tydženju zetkava.
1: Rańcze kemše w kuluskim skutku svjataho Adalberta. Boromejki steja we wałkach kapałki kaštež dalšej výrivy. Do votaniścia přistupí fara Johannes Magiera, kiž nydom ze sylnym vosom do prynjeho kirluša sobu zakantori. A vonny muž, ze širymi vosami a po postavie trochu menší, je vopravdže hižo 5 až 60 let duchovny. To byše mysl, kotraž mi nydom domov zoskočí, jako zade při małych pištelach stejach. Duchovne neskutkovaše z cva staré mučne abo pomavy, z kerie byše Boža mša, lohka a vútrobita, haj samo agilna. A vonu hibičivosť česča se tež kulusce vosadni.
2: Dokéž ja hustoju v sredu, kde sme muže jo dživimu vokovo cirkve, to veľa dživa, a to všinže, a džoka taký mladý človek, kde bol baskú mycu, a ja sa še smiju nazdala. A pa ja fara, si sem fenomenál hustoj, unmenklý. Ja jo tak rád mám, taký človek, taký dobročov. Je veľké veselo.
1: Po přeženovaniu a vúčahu ze skapavky mi fara Magiera skrotko přinygnie pokazujo na předrum na kudbie korunie, zoso tam, kbie sađe zetka moj. Štú popravom fara Johannes Magiera je. Narodžil byše so 1905 a cíceči ve Vrocławiu a studovaše ve Erfurče teológiu. Vúsvičené bu 1961 a nastupí kapvanstvo ve Baršču a Bieskovie. Rúnie tute leta bych vúžadace, mi fara Magiera poveda, dokéž byše to vosrieč NDR-skeho časa a kraj mieše malo výrivých. A tuči bych ju ešte po cvým regionie rozvojene. V Grotku převza potom 10 let miestnosť vosadného fararia a skutkovaše 15 let jako fara ve Putnijskej cirkvi Zolarského biskupstva ve Novej Cali, štož byše jemu vosibie vútrobita náležnosť. 1998 poda so do rentnarského živenia, ale nic navumink. Nimale 30 let dlho živa miestem ve kulovskej vosadze a zvonkanie je jako dušepastor. Jeho přečelne slova, pouny je vede a správne je rade, sú přeco rade vítane.
3: Na to som môj šece spúšiť, když kruze duchovný čas nemáža, alebo obše veľa živa. Fara Magiera, Schätze, Saskotschi.
4: Ja, wenn ihr schätzt, Morde, was da, als das so in Jüweka, agilne Wünsche, schätze, ja, wenn ihr die immer Tschechko Kavelbo hat, das so im Schor, dass er Radi war, wenn ihr so der dritte Mischte, ja, wie ich grauen Puputsche, ja, schätze, Pschätschelne, also, das so, schätze, der dazu ist, das ja, nicht gesetzt, gar nicht, hat Tag, da, ja, Rinne.
1: Ferrari Johannes Magiera je přes civilita Jaražel, so nista jeho starší, tedyše jeho vusvičení na myšníka doživivoj. Nětko so nádžia, zostaje mu nan a mač, kajž před 5 a 60 letami z druhého místna při ním. Tak může fara Johannes Magiera, dženca doprudňa ze 1 a 90 letami, svoj železný myšníský jubilej ze svědženskými kemšemi v Kulově vosvičič.
0: Diana Fručec-Kremichowa rozpravěše vo vosebitym myšnickým jubileju železným 5-60, kotrež dženca v Kulově vosvieča. A tu už ešte raz krutke zgečnenčko na to, leca zmiemy podsve nemské cicači myšnických svieči znú, znano tiež voni za 5-60 let potom železný jubilej vosvieča. Cicači, to sú 5-20 loni, loni miach v Nemsky je než 5-20, a tak zdieli to katolská novinárska agentúra.

0: neu.
1: Bei der Fußballweltmeisterschaft ist Mitgastgeber Kanada als erste Mannschaft ins Achtelfinale eingezogen. Die Kanadier gewannen gegen Südafrika mit 1:0. Das deutsche Team kämpft heute Abend gegen Paraguay ebenfalls um den Einzug in die nächste Runde. Das waren Nachrichten von MDR Sachsen. Aktuelle Informationen jederzeit, auch auf mdr.de und in der MDR Sachsen App.
2: Srpski rozhlas, váš rajnčí bučák. A do dňa startuje s vami Katka Pöbelec.
3: Nic jenož já, tež Bettina Wendrotová, jeden z ráno studiu a startuje s vami do nového týdženia. Punželu 29. júnia, dženca máme, a je to s dobom ta punžela, kotraž je posledná tutým šulským liče, šulari a šulaki, so hižo vesela, si myslu na posledný týdžen netko, môže čo vopročo na jedne ruce votličič, a ja môžu netko tiež votličič, keľko vúsovanského časa nám ešte zvostanie menúce jenušišče hodina. V tutej smieme za vás miest drujím z dželenky policie, sovie na podživitech potom poješče, ale zabierame sa tiež z dresscodom na šulách abo vistých povovaniach. Rahel Zenak je k tomu zestojiva v obširne nedžene vúsovanie, krutký vúriesk z toho svišieče tupala nás programie a je liceče tiež cv přinošť ako podcast naši app abo v ARD Sounds. Také potekým plán za nicvišu vúsovanskú hodinu a takhle je húčný plán za túto hodinu. Nechteš čas minie so, spieva Daniela Hazec. Tež skupinu Vusmuž zvršíme z Nowy Dzień. A do vody podáme so z Jolaniu Barukojc. Všetky tyto titule na nás dženca ráno čakajú a tu už podáme sa netko s Markom Smovu do Dola. A keď je Dolu, tak horco, keď je ju, bytieš pola nás kunstu dženia vo horcotných rekordách nedom poriečíme.

0: Waking Up, Votučić po tekim z spivaku Leoni, a Votučić može činitko tež z Betinu.
1: Policija z G.
2: Statnu drohu pola bivého komca doběhu sobotu večer dla obkadného nezboža skrutka dospone zaurič, tam je 1,80-letná vumenka se svojim autom do pširu a zajú a so pšitým lohce zraniu. Škoda na Mercedesu učinia 10-500 euro, sam šofér potom rekne, že on medikamenty bere, ký sú snano jeho kmanosť za vodženie auta vobľivovali. Tohodla sú potom jeho kríp šepetovali. A nehajm byči paduši, byš u sobotu dopodňa budešine pola juveliera. Popuču sú tam drohy zvočané reča spokradnili, dotal neznatej činištaj tak, jako byšte so za šelakore zvote rečasky zajímavavoj, požišo udavaštaj so, so chcetaj za to pyne zvotspiene čič a vopkot vopuščištaj, hakle požišo napadne zostaje neobkeč buhanem vokomiku tola reča súdnoče nimali 4000 euro pokradnevoj. V Biskupicach je so prozna nedoša skvadovanska hala sobotu večo odpaliva, vonjiva vobora je vohin na koncu zhašava, 560 vobornikov je zasadžene, zranil so nihtu neje. Dotal neje pričina vohinja jasna, a tešnické koškodu je tam nastalo, v obsteji pak podlad na zapalerstvo, štež policija netko přepytuje. A dalši vohin, kýž bu neskýrie zamiškrene, vozivi policija zvojerec, neznači zapališu viacore odpadkové kontejnere noce na nedželu na Alberta Švajcerovi. Přikvatani policistša spýtachu najprede pomenia zvojenio hašakom podusyč, na koncu to vonjua vobora doskončne dočini, ona môžeše tomu zadživač zo pomenia na podľa parkované auta přeskoča, ale dvaj susodni štomajstaj kytro počapjevo cukuna škoda 60 euro, policija netko za paleriu pyta.

0: 5 razu jeszcze do szule za lica, a potem już okiwaja szulskie wulke prózdniny 6 tydzieniu swobodne. Większość naszych serbskich szulu da drę nie ma drastowe przedpisy, albo samo szulsku uniformu serbskie gimnazji Budyżynie, pak wuda od lończego do poruczenia, jak mieli szularia za szulski dzień so prawie zdraszczyć. Rahel Zelna, kie so k tomu informowała, a rozprawia kajki je rezumie po prenim lecze.
1: Iżo wiecore lita wudawa serbski gimnazji Budyżyn szulerski dziennik. Od zajszego lita stia w tutym jest drugim, też do poruczenia za to, jak mieli so szulery a szulerki wszyny dzień porębne zwoblekać. Kotry drasty so tam w osobie, jako so mało chodziacy wobladuja? Szulski nauda rynny wiec w okmieni?
2: Samo zrozumiemy, w obgrzebujemy my, so moda trendy sadza, a ona juno tajka, juno hinajsza. Runienka so szulero zdraszcza, staje so szun když to práše nahače to šulským odběhám odpovědovat se abo nic, já myslím, runa von tu na extrém krotké košle abo krotké kolové abo krotké šaty šajna, čolce abo holce.
1: Tak nesmědža kolové abo sukně krutče hač jednu ruku nad kolenom byč. Ruč má celkou nezavodžena byč do ríka, dekolté nesmě přejera vůřezane byč a tyž brjuch nesmě vidět byč. Tak doporučenia Sapského gymnázia v Budyšině. Nitko su so doporučenia k druhému razy vudali. A što menia šulerio k tomu?
3: To su dávali šelakore mene na otem. Ja som to teje bule kritisce vidžava, dokud štiedeš byte jene doporučenio. Jen si také muslao, hej, to samo nix no na naše draste, tak prajne za to prava dauja hatak. Snano to nike neo tak cilé poriadku, ale dokud byte jem tepon jen šene doporučenio, jen to ponti akceptuo, dokud jen ta so nedobí na to džaržič.
4: Ja to skrý kritisce na okam, dokud so sprena na to nič nedžaži, a to nas wieder schanzka steja so schisch hast du auch so da das steja so
5: ja ja so schauer so der mensche so so wird dort da gehorschili halle mit jetzt nur sei mo du kannst mir aber was in dem litsche wort oder hei
3: so nico tre holze nicke natalade so nicht das nano jetzt tag krutge so ne so twerble wird so gut popom so nicht schon aus menu
1: arunie tag mischene geisch min in der schulerio ihr resume renea wiatzauka.
2: Ja sam te situacije zezno za su sa šulorja tež na tom orientovali. A čuneš nic kužde, a potom smijem tež se na to zložovač, respektivne na koncu tež jednu informaciju dač doma, jer je to ze z našeho posudka přenavane. Pod draste sem.
1: Dalše konsekvence pak za šulorju nesčeju ja. Všako su to jenož doporučenja, a žaden drastovi předpis.
0: A jak je dress code na druhých šulách, abo tiež v šelakorých povovaniach a živenských obvukách, tomu je so Rahel Zelna k čera nedželnišim vusovaniu venovala. Tute namakače ako podcast v ARD Sounds, na našej internetovej strone, abo tiež našej app MDR Serbia.

A sem raz tu, sem raz tam, to je šako tiež pravé heslo za naše pokyvy. Dženca môžete si do nebečic doječ, tam bude je so ceča stácia Beach Tour, Radio Zadkula, vesli sa na váš vopit a na váš outfit v serbských barbách. Kež přeco, zetka je so mústva 17 hodin 30 a s dupkom 6 so potom prinja ráza výzda. A od večera 8 potom do 10 Radio Zadkula tiež vúseva. V Radvorju je dženca sakskenudskony minister Armin Schuster s hosťom, k tomu přeproša CDU gminského zjazka všech zajmovaných naposledných do Radvorskeje vonjovie vobory a minister přeproša na rozumovú zjavnú diskusiu tak rec a přije si tuž vúrazne prašenia, namiety a diskusiu. Vorklečanské dekanátne duštopastorstvo za dječi a mladinu poskyčuje dženca kubvanie k prevencii přečivo sexualizovanej namoce. Tuto vodmie so dženca vod napopečich docibil genauosem v Vorklečanským domboskovom domie. Zaradovanie, kež bude nímskej rieči, žáda se přizivenie, tuto namagače pod www.posodyb.de. V Vojerecach zetka so juce po budňu pečich Mieščanská rada a v Malešecach Gmeinská rada potom večo sedmich ve viesni zetkavanský rumnosti. Serbsci seniorojo juce zaso škotuja a to večo sedmich vodeče 2 maj po budňu v malém Voseku Niemsce Kleinhinchen v tamnejším športovém kazinie.

Presač Minčinu. Kdo že večjih je? To bi je skupina Nua Doba z Zvote Morja. Runje bi tež jedna teka linka tutim spevje. Renša je džen cjenejši išče vedro. Ja si mislu tiž mnoze z vas vesela so dženca přes vedro a předušim tež přes švihele a dešč. Kajž Zvote Morjo upadaja dre vůže si myslu a vůtrem nežak vám šitkým zostředenca rano tak super, super sobu dževali, tak jsme zastali tu krásnu přeladku s deščovými ličbami, s ličbami, kako dešča je so pola vás najšvo. Započejo dženca rano s miločicami, deše so v noci hižo 340 litru najšvo, neskrybiju od cio hodinu to bi. Najvyšu ličbu tu jsme zostali sposredkovanu ze smerča, cio 6,5 litru tam mejachu v susodnem Rožinče mejachu 5,3 litru v Pieskecach tež posta v Smečkecach 4,4 v Votrově 30 v Sulšecach pola Kulova 22 v Vůstču 20 v Krosčicach a Horkach mejachu tež 5,3 ale tam je potom ještě raz než do horyši švob, kde přetož jako jsou nám šiposluchari tohle písali, je to pola na nich tež runě rýmavo a dešťovo, tam potéky ještě kusk než do hory přijde na té 5,3 v Pančicach Kukově maja městem 9,4 tak nám svěrne šiposlucha písa, no a já celé naposled, přijde tam rádvo 4 tam do tal mějachu, ale já si myslu tež rádvo činio, smíče so dženca ještě na nekotre kapki dešča veselič, přetož ljubjana meteorologojo švijele za cvi džin, a s tým pak tež zvisuja nevedra. Čence noci je so jišo vyskavo, čence rano tak vokuo 4-5 to bi. Nadžemne nebudu nevedra přesilne, na každopad pak so si myslu zárodky vesela přes dešč.

0: трансформацію ве вужице зі умєством, а культуру підпіруваш, то є ціль культурного біруа Лаузиціяде. А один проєкт там носить титул «Віціо», ако ю вап'ю, ініціаторку мам нінто пші телефоні, то є Анна Цахаріасоць. Добре жін, Анна!
1: Jo, dobrý žen. Ja som sobu iniciatorka, jo.
0: Ok, kronime sobu iniciatorka. Anna, na koncu týždňa doživjome písané programy, také živadlový projekt s toštým titulom Vecio, ako ju vapju. Ga mogu ľužie, co doživíš a viele serského búža pötla?
1: Jo, also, da češim s 4. a 5. juliu se vedme jo to šukne a nebeve v Grotku, pön v Drjovku a pön ježelu v Barščču, to groni kúšte žen, niži hünži. A tam dajo se vie te keramikové program, ale na javišču se zachopio sega pešich, až to sega sedemich. A tam sú rozdielne serske vece pödla, napríklad ten serski rapper Stoj, a wenn ma jadnu kooperaciu z teje band Kula Bula, ako se wie teke šukne znaju, ja se myslím.
0: Jo.
1: A to je teke vidku ziel toga projekta rozdzielne umielce nekak gromadu přinjasť, ako hovace z náš nebe gromaže živali. To je ta jadna vec, pen, to je teke redne, ten Hršebuský knajpenkor, ten zbiva teke neco serskego, rec rovnož to zu nekak, no jo, Nimce, z náš serskými korjenjami, ale veni su neco novego serskego teke nauknuli a budu teke neco serskego spiwaš, roš mežoš teke se vie sobu spiwaš. A pen dajo Katiš Prigode a taki DJ duo Mystika jima se groni, a veni su taki teaching dostadi vod Jakob Gruhl, wenn jo teke jaden serb ako jo ako DJ duce a gotu jo tak elektroniske sound vece. Jo, a to bužo teke pičku tak až traditionelne vece, also tak traditionelne reovanje a moderna muzika pšidu gromaže. A ja si myslím, to bužo viegin interesantne. A pön ten kulturne vedobnostnik Daniel Hefner, wenn jo teke pödla, wenn bužo nam neco ulico až v Mödroschichtu. A Paul Geiger teda, ten muzikár, jo teke pödla, ako gra jo nojo te fidle, neka, knitka. Also tam sú teke serske vece přece pödla. Jo, a hovace se vie teke serske teme se tam tematiziruju, also to, že v Vúžice, v Lúžou a v Bajkou a v Mentalito. To, to je ten týd v tom lešenická. Ale hovacej, to je nekaký nojo mark a potom redne kultúrne program, žež viegin viele rozdielných Lúžou je pedla. A ten program se přece zachopio siga píšich, až do siga sedmich. Pen dajo do toho ten mark se juž vecenio siga dveju kúžde žien. A tam dajú sa vie Jezu a Píša a jaden vúžiský escape room a skokajnský grot a šminkovanie za Žiši a ešte viele vecov. A tam ústupio také, also v tom rámikovom programie, tá serská Žišeca rejovajnská kúbka vod Beret Šidlo vod Dolnoserskej kultúrnej akadémii.
0: To je krádu viele serského musím groniš. A vyš čo to iniciirovali nic, až na tie lozici jaže gronim raz tak, také bužo serský program. Dlacogo láže vám to na učobie?
1: No ja, moja přiješelka, ako jo ta gvona iniciatorka Klaudia Andiel se groni, vena jo tu ideju za ten projekt miła, a my z tej se znały, a vena jo wierzył, a gaž taki wielki kulturny projekt we Vúžice, gotu jo špenty trebaš to serske, te serske teme, a tu serske rec, a te serske luže. A pen vena jo mi přašała, lec ja mogu tam nekak pödla byš, a pomagaš, a jo, pön müssme zachopili teserske luže namakasch ako mer gut ham sobu gedorsch
0: jo patak im nint und da könnt se tüjenierte usletki chichigos 20. a 5. Julia grotku, drilku a barščů.
1: Jo.
0: Žona makaju luže věci informaciju.
1: Jo, se věda, jo, internetový bok, to jo, lauze ciade, dupky ty, ale my máme také v jegin jedný Instagram account, vč my jo věc jo, ako ju wapjom, also na nímsky meine Sache ist, wie ich sie fange. A tam možeš o také južo raz te luže vížeš, ako tam sobu gotoju. Te majú tam všetci taký malý predstajenský post a pen možeš južo raz te informirovaš, co tam šipsno hyši bužo. Nic ja, no te serska, ale také šite. Druge kulturne interesantne vece.
0: To nie diali přepasť, groni Anna Zachariasolc, nento na koncu tuženia bužo veramiku lauziciade, projekt Meja vizio ako ju vapjom. Učobny žik a viele úspecha a viasela žicim vám dali.
1: Učobny žik.

0: Auto jona reparaturje.
1: Jo, tak sme kšili to miš.
2: Jo, a ja by musel teke raz asi ku gejcuju.
3: O, tak takada ježo přece dali do pare. Ale co my nejpere raz s mirom přemysľovaš, co ciniš máme? My ježo udrogo namakajome.
0: Abo mržo nám nechtem pomagaš? Lec mržo my se šoto lene obšašaš? Abo z taxi ješ? Abo z kuču?
4: Jo, u drogu jo naša budechec familia namakava, der je až na noju nie se nic stało, to jo to nejvážnejše. Žecem vam, ja so vete žen, ale ja so veščolka tak, joko to ten sledne pšaue tyžin před feriami, pšiduce tyžin ga dostan jožo jožo opisma, po takem nevarnujo veci dujko, a nejrednejše cas leta se zachopijo.
5: Raz, dva, tři!

0: Transformáciu ve Vúžice se s umělstvom a kulturu podpěrováš, to je cíl kulturného byroa Lausiciade. A jeden projekt tam nosí titul Vizio, ako ju vapiu, iniciatorku mám ninto při telefoně, to je Anna Zachariasec. Dobrý den, Anna.
1: Jo, dobrý den. Já jsem sobu iniciatorka, jo.
0: Ok, kronime sobu iniciatorka. Anna, na koncu týdne doživíme písané programy, také živadlový projekt s toštým titulom Vizio, ako ju vapiu. Ga mogu lůže, co doživíš a věle serského bůže pötla?
1: Jo, also, da češím s 4. a 5. juliu se vedme o to šupne a nebeve v grotku, pön v drjouku a pön ježelu v barščů, co groní kůště žen, níži hünži. A tam dajo se vie teke ramikové program, ale najavíšču se zachopio sega pešich, až to sega sedemich. A tam sú rozdielne serské veci pötla, napríklad ten serský rapper Stoj, a wenn ma jadnu kooperáciu s teje band Kula Bula, ako se vie teke všetko znajú, ja si myslím.
0: Jo.
1: A to je teke vidíku cíl toho projekta rozdielne umielce nekak gromadu přiniasť, ako hovace z náš nebe gromaže živali. To je ta jadna vec, pön, to je teke redne, ten Hršebuský knajpenkor, ten zpíva teke neco serského, rec rovnož to zu nekak, no jo, Nimce, s náš serskými körjenjami, ale wenn je zu neco nojgo serského teke nauknuli, a budu teke neco serského zpívaš, rož možeš teke se vie sobu zpívaš. A pön da jo Katiš Prigode a taky DJ duo Mystika jima se groni, a wenn je zu taky teaching dostadi, wird Jakob Gruhl, wenn jo teke jaden serb ako jo ako DJ duce a gotu jo tak elektroniske sound vece. Jo, a to bužo teke pičku tak až traditionelne vece, also tak traditionelne reovanie a moderna muzika přidu gromaže. A ja si myslím, to bužo viegin interesantne. A pön ten kulturne vedobnostnik Daniel Hefner, wenn jo teke pödla, wenn bužo nam neco ulicovaš v Mödrošišu. A Paul Geigerteda, ten muzikár, jo teke pödla, ako grajo nojo te file, neka, knitka. Also tam su teke serske vece přece pödla. Jo, a hovace se vie teke serske teme se tam tematiziruju, also to, že v Vúžice, v Lúžou, a v Bajkou, a v Mentalito. To, to je ten cít v tom lešenicka. Ale hovace, to je nekaký nojo mark, a potom redne kulturný program, žež viegin viele rozdielných Lúžou je pedla. A ten program se přece zachopio sega píšich, až do sega sedmich. Pön da jo do toho ten mark se ju švrcenio sega dvejú, kúžde žien. A tam dajú sa vie Jezu a Píša a jaden vúžiský escape room a kokainský grot a šmikovanie za Žiši a hrši viele vecov. A tam ústupio také, also v tom rámikovom programe, tá serská Žišeca rejovajnská kúbka vod Beret Šidlo vod Dolnoserskej kultúrnej akadémii.
0: To je krádu viele serského, musím groniš. A víš, čo to iniciirovali nic, až na tie Lausiciáže kronim raz tak, také bužo serský program. Dlacogo láže vám to na učobie?
1: No ja, moja přijašeka, ako jo ta gvona iniciatorka Klaudia Andiel se groni, vena jo tu ideju za ten projekt miła, a my ste se znali, a vena jo vežu, a kaž taký veliký kulturný projekt ve Vúžice, gotu jo špente trebaš to serske, te serske teme, a tu serske rec, a te serske lúže. A pen vena jo mi přašava, lec ja mögu tam nekak pödla bíš, a pomagáš, a jo, pön müssme zachopili teserske luže namakasch ako mer gut ham sobu gedorsch
0: jo patak im nint und na könntse tüjenierte usletki chichigos dwertiger a petiger julia grotku, drilku a barščů.
1: Jo.
0: Žona makaju ľudže veci informáciu.
1: Jo, se vieda jo internetový blog, to jo lauzec jade dupky.de, ale my máme také v jegin jedný Instagram-account, veď my jo vec jo ako ju wapjom, also na nemsky meine Sache ist, wie ich sie fange. A tam môžeš o také južo raz te ľudže vížeš, ako tam sobu gotujú. Te majú tam všetci taký malý predstajenský post a können wir schon schon rasse informieren was so dann schüpft noch hüschi bujo nichts ja noch das erste alle Tekelschitte druge kulturne interessante Wetzen
0: Torten ja die lieb schepast Groni Anna Zacharias Holz nimmt dann können zu Tüschenia bujo Veramiku Lausitziade Projekt mehr Wetzio akoyu wapiom Uchobnizik a viele Uspicha aviasela schützen vom Dali
1: Uchobnizik

0: pikantě od pekaria.
1: Olé, olé.
0: Šmaucová pomazka.
1: Na kuvy, na kuvy.
2: Voda je so sypnivá.
3: Ujej, ujej.
2: Nebe džins od pekaria.
3: Na

0: Kajž ste zavieste sobu dostali miach my posledný tydžen, a o sebe netko kunc tydženia jara vysoké temperatúry, to sa so ledma hýbač mô. Ale što činia pri takých temperatúrach potom športovce? Marta Mjörčinkec je lohko atlétka, to rýka poprom je veľa vonka pri tréningu, ale što činia oni, když je vonka cíceči alebo samo peča cíceči stopňu?
1: Hajdu, když sú nekde také šiveče mištostva, nímot a tréning, nekde po nás zaskús ľuchší vodve a naše trénere tam tie jara na to živé a zomu pšiara ve tie čupoče, ve tým svunčku netrénujemo, tato sa náš tréning pak šetce kus přesune dozad, so buchen wir von Kussbulle Vetscher, Trainoali, die Schnee jetzt der Kurzer, aber Trainingsverbotprei haben Jens dann auch samt, die immer noch Schotschini sei Rano, aber Bosche Vetscher, du gehst da bei uns die Decke Temperatur, die ist dann aus ihre Strohtsche Skolgi.
0: Alle die Struse, Mordostni, Susi, Pomatsch, Vigeli, so nie schon tak napinatze, Bouchbier, Swishitsche, potom, Stossu, Oni, Nampreili.

0: To by się na każdy pat jara czopły tydzień, a jeszcze czopliści konc tydzienia. Saksko-Anhaltskie sumierili 41,5 stopienku Celsiusa. To je rekord, štož júni nastupa, po takým ženie hišče nebe hižo júniu tak horco nemské. A hoj, poprom som mou cúbe čas púlu ležeč, za to pak viezo púl trebaš. Serbsce modostní sú najebač to aktívni byli a zobudme zonili, kak sú tuté dny přeživili, ja so náš Lucia napuč podal a so oprašal, što su serbsce modostni při vysokich temperaturach takle činili.
1: Sim junu na jem koncerče bo v Drežanach. Tam na tom koncerče bych ju dajke tak prajne rasensprenklare, kiš su na kujšte tak kus hore spritzvali, tak so kujšte kus mokro hodvau a to by vopročje na vulka pomoc, dokiš bon to tak čupovac nie oskutkovalo.
2: Aha, jasne, ja byl nutzko bo. Ja si ti duba bo od sobote na jedile jara byli džuvač, so nutz, durich. A sme pobodu, kde sme tam bol. Nahaj, tam je na klimaanlage nutzka a toto poprom švo. Also ja som z čupotu bol okej. Je náš väčšia svačbe bol Češko, ale hlavak bol jen rejno končitelná, to zbyl sponsor.
3: Sobotu sme, od jelnoči hač čo večera, sme po pekoho cíli a sme studnú z vodu naplnili. Tam naše noj nutz stajili a druhý týma nutz skočili. Na nedželu sme se od jedného susoda, podľa športniša sme se malky prúvu pošili. Tu smo te z vode napenili a tam po nedželu sedželi.
4: A imamo bliskoši, eno skav, a ja tam imamo si skupaj sedu.
5: Haja, so mi pohom čupa, da tak vile ne učini, vizu je to za stro, tu še clipe skiri do kutka hič, hati nic pševele bonka v svuncu, so hati tem svunčku vusačič, ale haj, mi to pohom tak vile ne učini.
0: To po takim krutke naprašovanje kru serbskije mođine, kak su tute temperature minane kunst tydzenia przeżywili.

just can't switch up. Hľadáme na časník, je dve menšiny do 9, potek im nudom počas, usúvanie kila so aj do počasa, a náš turnier, tu kila so tež pomoku ke konci, tu kaž prajene sa nudom kauna fáza záhy, ale najprv dobíme tu náš foto narávač, potek im ešte raz, nudom po tutej rie, so šice tu zetkaja na rajnišču při Trauniku, potek im nic piesku, ale na Trauniku so tu zestupame šice v modro-červeno-bielých barbách, potom spiešne na rajnišču, tak so môžeme potom tiež kids dále rač, a kúžda osoba líči, potek im čím jace tam steja, čím lepe je to za nebečanský modžinský klub, respektívne za celú viesnú modžinu, alebo celú viestu, to by šako Jara Kuljecka bola, když by si nebečanský modinský klub prinius stáciu klietu vúdobil. Netko pak tu dále by vúsovaniu, že s dupkom 9 je potom čas za naše neusy.

Zatkula. Pri nje koparske mužstvo Sokoła Ralbice Hoki je dobilo okresny pokal 2026. Cyrk šéftrenéra Kristofa Gloksina přesadzi so sobotu přeciwo okresnemu mištrej z Našec Dobruše z C2 po podlešeniu. W zašłych 15 letach su Ralbičanscy Sokoljo 4 razy finalnu pokalnu hru dobili, prinikuć pak doma Delanach w svojskim stadionie. 580 přiladovarjow je rie sobotu večer sčiovalo. We Łužiskej jezorinie je od dźensnišo system kanalu dospołnje wotewrjeny. Z tym je 5 jezorow ze sobu zwiazane, o tym informuje zanirowa bywších brunicowych jamów LMBV. Tak môža hobijowi čomarjo po niekak 5000 hektarach wodžizne jezdžič a turistča so vozič dač. Dvaj kanály byš tie hižo wotewrjeny, ci su dźensa k tomu přišli. To su Ilze kanál mies Sedličanským a Rheinským jezorom, a Žarnowski kanal od Lenianskiego k Sedličanskému jezore, kaž tež Zasrjevský kanal k Barcovskému jezore. Od štvrtka do soboty sú budešinie mladí hudžbníci z USA Blue Lake International Youth Symphony Orchestra s hosťom byli. Niedže 70 hudžbníkov bydleše v hustných svojbách Horní Łužice a zromadne s budeským mladínským dujarským orchestrom tvorby zúčovaše. Po próbach podachu so na zromadne exkurzie, po bytachu napríklad Serbský dom a ze znachu domovinu a piat k večer miachu zromadne zakončace koncert Nemsko-serbským ľudovým divadle Budešin. Miesto Budešin má od piatka povesťovú štešku. 10 bronzových figurov na všelakých miestnosťach rysuje s pomocou QR-kóda stavizne šprevinného miesta. Tura s mienom štežka po budeských povesťach venuje so miestrujím hobrie šprevníky, ľudkám, rúbežníky, karaseky a připodnice. Štežka je niečo 2,5 kilometra dlhá, přichodže sú tiež ešte mobilné postavy předvídžané, kýž maja zajímcov tiež do mieščanských obchodov vabíč. Zatkula. Neusy, Zeusy. Každú pondelok.

0: Počas naše dženstnišie cečie stacie tu v Nebelčicách je docpiety, je po takým hižo zase podži väčších. Hižo dlieha čci hodiny so tu volejbul raje, na štunio so po takým dale a bule do horcie fáze poda. Nedom zoniče tu na každý pád update, so by ste mezostav zonili. Zabierame pak so tež s druhými témami, štož ostanie je super hučba. Ilza, kak ta punže dale, netko druhé hodince.
1: Vítače, tež sa druhú hodinu mám viace elektronické hudby přijatované, kýž vás nádžiomne motivuje. Tak môžete sa na The Kids Aren't Alright od band The Offspring veseliť.

Potom zase sme rúne naše nervy slyšeli a hudžbu Jensa. Sme netko tu, Jezus, v kaónej fáze, po takým štvorčfinále sa tu netko raje. A tu raja rúne tibi a přečilo přečivo mladým špuntám. Ja si myslu, to z tej dve jara silnej mústvie. A rúne sme tiež tu fotkneli našeho Jensnišieho mota, kýž je mudročerno bývy. A netko je tak daleko, že chceme vám přeradžiť moto za přichodnú stáciu po takým za příští koniecach. Sviatočné moto reveal to netko po takým je a moto bude Shores of Rinkoli po takým šitko s glicerom, s paličkami, mojdla tiež vaša hoduna lameta, šo to so příští týdžen dere hodí. To je na každý pád téma, kdy příkladu už so aktivné uličky kytro vúcuchnovač si ja myslu, čím lepie je, zo bude, kež v zajšvých letách tiež ježo, ještě trošku party se dač v koniecach potom. Po takým čo punželu co tam vidíme s šitkým štož so frinkoli a zboli, to je hrný džin prúzninu, potom nekým volejbúl a party s glicerom, što chceš jac. Nedom sa potom zase tu přízevujú z nebečíc s updateom k našemu džensnišemu turnieri.

To bješe kunstudženska drama v Ralbicach a na koncu s dobrim koncom so je ralbičanske prenemustvo C2 pokalne finale přečivo dobruši dobilo, to še najpozdžišo našich neusach predrunje svišeli, ale kak napjata rabie, naše co dobruša su konc prenjeho počasa vrota cilili, ač do 90. menšiny potom vosta 0-2 zvida Ralbičano, Sudnik pak nedom 10 přidatných menšinov pokaza. Tokež je so rá přes faule do dôsče čanova, tak praješe. A v 100. menšine, opravdže poslednej menšine, dostachu Ralbičenio potom jednatku a Dirk Šouta ju přetvorí. Podlešeniu při viace hač cíce či stopniach potom Ralbičenio hišče raz v otvertnichu, dvoje rota prasnichu, tola znova poslednej 120. menšine samo naše co dobruša trechichu. Ale potom bješe konc, nimo a pokal vosta potekim doma v Redelanach. C2 dobrych u Sokoljo, nezapomnita ráto bie na kuždy pad. A hegnie samo jeden z fenom pobył druhým počasu cirkvi sviečku stajič, co bychu serbsce kopario dobili. A čo trechy abo nic, čo jene Sokoljo, Maja Keluch, viace ve vitrinach a sviečach u hač do nedzielného rania dobyče okresného pokala. Potekim na kuždy pad tež z našej strony utromnú gratuláciu.

Hi, ja ste jo tu runie pod našim paviljonkom. Tu sanitko bohužel trošku dejštuje, to je ešte šitko ramiku, ale hej, chceme sa nadieť, so ešte tu vedro nekak po hodine, hač ke konci našeho turnira a našeho úsovania tu předžarží. Ale štvrťfinále, tu nie so runie vúrav, so dorav, a když ja tu na úsiedky ladám, potom sú so tibi a předželi o předču o modem špuntam ze 16-7 přesadžili. Mústvo nie v snádnej rieze 12-1 prečivo miešaným plincám. Serbská raketa je so aj jara solidne přesadžila 17-5 prečivo pivo bič. To rieka serbská raketa tu zaviesče vulký favorit na dobyče a v poslednej rie nestej žiadny úsledk, ale Pieter Kľúč, mústvo Pieter Kľúč je so přesadžilo tak zo ste po finálnej rie Tibi a přečelio přečivo serbským raketám a nie přečivo Pieter Kľúči. Kažprajne, my tu netko pokračujeme s pofinálom, hač runež so trošku deštuje, ale pričím je čopvo, tak si myslím, že je to poriadku. Na dravniku netko trošku kečvo, hač zase tu nikto neobsunie a potom športy zdal, veľa úspecha.

0: So, ja sem stal pod paviljonom, hač do runje šako so tu netko deščuje, nič pšejava, miuoli, serpraj, to še šo pšijomne, a tve tu runje išče dale raje, te finale so šako tu raje mestem. Peter Kluč, to je mústvo vokova Benedikta Šote, Ema Šustrec, Jan Zarenk, Samuel Paška a Janek. Oni nás pšivo Evropský raket, Freddy Žek, jedno mústvo z Vakitou, Markus Ričel, Magdalena Pilcec, Kilian Cish a Tadej Krečmar, stia tu na Rejnišču za serbskú raketu. A prenia sáčba je so runie pozdáču ižo zakončiva. Vúsledk mi nejací šťastné súdnik vie, kajo stalo? Zakský mištor, dobu. Ka vysoko, ja neviem, serbská raketa to je. Na kvíždy pát potek im 1-0 za serbskú raketu. Oni sú už ako posledný týždeň tiež v Ralvicach hižo dobili. Kaž prajene jenžeské umenenia to rúne so dešťuje a my rajme na Trauniku, potek im musíme dobiť trošku kečbovač, zo sa tu nikto neobsunie, ale když ja to takhle vidím od nivoa sem, to sú šitko, hoj. Malé profie, tu nivo, kaž je to zvláštne hižo v posledných letách na našej bičtúrie kytro vysoký, na kvíždy pát potom na nepožičo finálu a to sa rúne tiež tu na Rajnišču pokazá. Bůl tu přeco zase do ryky padne, ale tam ľudí při rece, to sú to již netko naučené, tam přeco spíšne reaguje. A čo nieš nie? Som úne, kaj som to rek, so tu bůl nie namakal, potek im treba mi nohe. Když hľadám netko nastav, tu je sáčbe z tej C4 za mústvo Peter Kluč, potek im kaž prajene kytro urunane. Je tež ižo kytro čmátak, zo sa tu svieta svieči, ale to je opravdu top svieca. Takzo môža tu šice ište ráč, viezo od jednoho boka jednoš svieca, to je potom taký problém. Přistajem rúde, ale to em tomu sluša, nie tak jednoho poľa nás na bičtúrie tež jednu stáciu dobyč. To hunie by nárok Benedikta Šote dosáka, potek im 4-4. Čím je ište jeden spiel a potom so ište raz přizivujú.
1: It can be used in anything.

0: Vočo, tu live finalu Nebelčicach, chcete stáci naše zadkula bičtovo 2026. Ladam na tafličku, dživeč, dživeč. Hoj, to moje uprajenje od Pedrune v opodstatni, jara vuhu na nara, přistajne Benedikt Šota, jara vysoko pojice stav, sak tu nie najvyšší, tak zomuža tu opodže šice. Hoj. Přečanč, to z toho opravdu, že tu jara sypa tak vec, opravdu, že jara vodre bule, vodre nadběji. Vyzonitko tež trošku češo, když je také mokré, dobíš opravdu, že se koncentrovač, potom tež ze svicu od jedné strany jenož. To jsou opravdu, že češké umenenia, alebo češé umenenia, ač jsou to rajarky a rajarjo naučení. Jesač, Jesač, srbská raketa s nadběhom Magdalena Pilcec, s nadávkom, odajče. Bože, on. Popanč, ne. Te tam nečina sobu záde při rice. Bůl znova rice. Zase krutka přestavka, ale může dále jíč. Janek s nadávkom. Přijúzate od Kiliana Cyža přístajene. Kilian Cyž s nadběhom. Bloka Benedikt Čota. Silný blok. 12. Jesač. Připodla hižo raz Vulky Jack na Nebelčansku modžinu jíčte raz za uhotovanie dženca kulinarisce. A organizatori se top tež, oni o obora je so tu o svicu postarava, všetko super, aj aplauz za to, Benedikt Čota, nadbie, božel, on, 12-1, čačo 15, so netko raje, jeli, serbská raketa, kontraž unie 1-12 zastatkuje, so tu přesadži potom, su oni tež dobyče rocieče stácie, potom so su poslední týdženi, že dobili, ale ja si myslím, Peter Kluč má niečo přečivo tomu. Nadávok serbské rakety, vysoko resnú, převysoko snáno, bože, zadovon, dyk za Peter Kluč, cínače jednače. Benedikt Šota s nadávkom, přiúzate od... A na silné nadbie Markus Aričla, to ja znaju, ja doby tu připodla trošku na moj celku ládač, širá, ja mi bože, nie... s menom znači. Markus Ričel, netko s nadávkom 12, synače, přiúzate od Benedikta Šote, přistajene. Ema Šustrec s nadběhom, ale přiúzate. Kilian Cyš, nadběhom 1. To reka netko sáčbové bůl za Peter Kluč. Čišť, čišť je tu na kvíždy pad. Bola za moji lapašky, jeli ja to tu právě čítam. Nadávok přiúzate, tu je blízko přísaku, blok, ale dále, ohaj, so ojuje, přistajené a dále, že Kilian Cyš přiúza, že na nadpě, on, to reka, Peter Kluč, je vůnau, musto Peter Kluč, vůna 1-1 v sáčbách, takže mi tu netko do rozsudnie posledné sáčby, ja so pak netko tu rožonuju, na Instagramie potom na kúždy pát vidíče, štuje so tu přesadžiu, útromne Jack ešte raz, naušiť a vidíče potom koniecach.
1: Zadkula.
2: Zadkula.
3: Ach, ale, što máš tyžen sa očo všetiť, ne? Žence, pondžela, to dáva vizo jenoš.
4: Zadkula.